vravím, že si krásna. Veď vravím ti to ja, tvoj muž a netrúba hlásna.

keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean. Tak to mi posielaš počete, tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

0: Metropolitné správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 13. a o 18. It started with a kiss.